Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 4 minuty před 6 hodinou nám na Signál Rádiu dospívali Modern Talking. Už máme připravené první dnešní zprávy a po nich Gypsy Kings, Tina Turner nebo Kim Wilde. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Porouchané vozidlo překáží v jednom pruhu na dálnici D10 na 25. kilometru na trase Praha Turnov a nehodu máme hlášenou na silnici 152 u Myslibořic na Třebíčsku. Jinak se zatím jezdí bez větších komplikací. Proto vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Radio hraje osmdesátky.
1: Ahoj, já vás zdravím, tady Michal z Prahy. Chtěl jsem strašně poděkovat za tohle rádio, protože já jsem v 80. letech vyrůstal, takže v podstatě tohle rádio je pro mě taková exhumace mého mládí a dětství, takže velice za to děkuji. Ahoj.
2: Zdravím všechny, tady Kuba z Blučiny. Já bych chtěl poděkovat za vaši skvělou produkci, protože od doby, co jsem na vás přišel, tak v podstatě neposloucháme nic jiného než jenom Signál. Děkuji a pokračujte v tom, protože to, co děláte, je fakt super.
0: Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Radio. Zprávy.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 18. června přeje Lucie Sinková. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu včera upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Návrhy na schválení novely beze změn nebo její zamítnutí Senát odmítl. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje trestní řízení podle církevního práva s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to uvádí na své facebookové stránce. Poté, co prezidenti Spojených států a Iránu včera elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě, začala platit všechna jeho ujednání. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA dokončit blokádu iránských přístavů.
0: Co se děje v regionu?
4: Po 2,5 roku trvající rekonstrukci se včera otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Práce nakonec vyšly na 570 milionů korun. Původní asfalt byl vyměněn za dlažbu inspirovanou Pražským hradem a přibyly také mlatové cesty. Během revitalizace se pokácelo více než 50 stromů. Naopak 170 bylo vysazeno nově. Opravou prošla i kašna a větší je dětské hřiště. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
3: Po úvodní porážce na fotbalovém mistrovství světa s Jižní Koreou se hojně debatuje, jak kouč Miroslav Koubek pozmění základní sestavu. Proti jeho Africké republice jde o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Rozhodnout může klidně sebe menší nepřesnost. A to i ta trenérská. Změny budou, potvrdil Koubek. Jaké, tak to právě uvidíme dnes v 6 večer, až naše reprezentace nastoupí proti JAR.
0: Signál Radio, počasí.
3: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno místy a také večer na celém území skoro jasno. Na horách výjimečně přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech se můžeme schladit, tam rtuť teploměru ukáže 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Radio. Signál Radio.
5: Bylo 6 hodin, nechce se ani věřit, že uteklo 24 hodin a my se znovu slyšíme. Právě začíná ranní vysílání, kterým vás provede Jirka Svoboda a budu se snažit, abychom společně ten nový den skvěle odstartovali. Před námi je čtvrtek 18. června. Pomůžou nám hity 80. a přidáme k tomu i aktuality a zajímavosti, abyste měli přehled o všem důležitém, ještě než dorazíte do práce. Tak příjemný začátek dne a dobré ráno.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.
6: Pienso con sueño para siempre.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes jsme se probudili do čtvrtka s datem 18. června a já už tady listuju kalendářem. V něm dnes najdeme jméno Milan. Narozeniny by měl sklář Ludwig Moser, zakladatel slavné sklárny v Karlových Varech, a svíčky na dortu dnes foukne například hudebník a ex-Beatle Paul McCartney a kulaté šedesátiny slaví zpěvák a textař Loufanánek Hagen. Napsal texty třeba pro Šmouly, Karla Gota, Hanu Zegorovou nebo Lucí Bílou, ale spolupracoval také na řadě českých muzikálů. Moc blahopřeju. No a z těch netradičních svátků můžu zmínit například Den čištění akvárií, je Mezinárodní den suši, Mezinárodní den tapas a nebo Mezinárodní den pikniků. Tak to by mohl být docela skvělý tip na dnešní odpoledne. Teď ale přeju dobré ráno a za chvíli si dáme čerstvé počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Supertramp nám právě na Signarádu zpívali o tom, že znovu prší, ale když se podíváme z okna, tak to není pravda. V Česku je dnes ráno skoro jasno nebo polojasno. Na severovýchodě se vyskytují mlhy, které se ale budou rychle rozpouštět a aktuálně měříme nejčastěji mezi 13 a 17 stupni. Například Plzeň a Karlovy Vary jsou na 13, Olomouc a Pardubice hlásí 14 stupňů, Brno měří 16 a v Praze startuje den na 17 stupních. Před námi je slunečný den s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno, jenom na východě může být místy oblačno a maxima dnes vystoupí na 27 až 31 stupňů. Na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Tak dnes to bude na velmi lehké oblečení a další příjemnou hudbu ze Signa Rádia. Dobré ráno. You can walk my...

0: Na Signál rádu nám zpívala Kim Wilde a před 6:30 to bude ještě kapela Lucie. Teď tady ale pro vás mám pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě předsedu hnutí STAN Víta Rakušana. Schůzku si vyžádal přímo předseda strany. Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení měnové politiky. Pro ekonomiku půjde o klíčovou událost, protože rozhodnutí o sazbách ovlivňuje cenu úvěrů, hypoték, kurz koruny a další vývoj inflace. Zákazníci jednoho řetězce supermarketu si dnes nakoupí pouze do 17:30, poté mohou jít zaměstnanci fandit našim fotbalistům na mistrovství světa. V Bělé pod Bezdězem začíná 23. ročník bělského balonového hemžení. Až do 21. června nabídne setkání pilotů a majitelů horkovzdušných balónů, spojeného s létáním v okolí Bezdězu, Máchova jezera a Českého ráje. Vrcholem bude večerní světelná balónová show. V Brně se dnes koná akce v rámci festivalu Víno zblízka. 14. ročník nabídne řízené degustace, ale také hudební program. V pražském paláci Žofín se dnes koná akce Noc s legendou, kam zavítá hollywoodská hvězda a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Česká reprezentace dnes odehraje druhý zápas skupiny na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Pro české fanoušky půjde o jeden z nejsledovanějších sportovních okamžiků týdne. Začátek je v 18 hodin. A dnes začíná golfové US Open 2026 ve státě New York. Jde o jeden z hlavních turnajů golfové sezóny.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál rádiem.

Zpěvačka Madonna v ranní vysílání Signa Rádia. Dnes půjdou do kin nové filmy a tak vám před 7 hodinou dám pár tipů, na co byste mohli vyrazit, a taky se zaměříme na několik témat ze zpravodajských webů. Hlavní roli ale u nás hraje hudba, tak se těšte třeba na Mike and the Mechanics anebo skupinu Roxette. Přeju vám krásný čtvrtek.

0: Klasik na rádu nám právě dospívali pánové Mike and the Mechanics. A jestli už probíráte v šatníku, co dnes na sebe, tak zvolte něco lehkého a vzdušného. V Česku je totiž dnes ráno skoro jasno nebo polojasno. Na severovýchodě se vyskytují mlhy, které se budou rychle rozpouštět a aktuálně měříme nejčastěji mezi 13 a 17 stupni. Například Plzeň a Karlovy Vary jsou na 13, Olomouc a Pardubice hlásí 14 stupňů, v Brně měří 16 a v Praze startuje den na 17 stupních. Před námi je slunečný den s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno. Jenom na východě může být místy oblačno a maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů. Na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Do Česka tedy už přichází pravé léto.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu zahajujeme nový den taky se skupinou Rockset a abyste měli přehled o aktuálním dění, tak jsem za vás prošel zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila a věří, že původní verzi znovu sněmovna přehlasuje. Výroba osobních aut v Česku za 5 měsíců letošního roku vzrostla meziročně o 4,7% na téměř 640 tisíc vozů, z toho 41% představovaly elektrifikovaná vozidla, tedy hybridy a elektromobily. Hybridní vozy dnes tvoří více než pětinu všech automobilů vyrobených v České republice. Ekologové připravují stínový národní plán na obnovu přírody. Cílem plánu je prostřednictvím 40 konkrétních kroků zajistit, že česká krajina bude v horkém počasí nadcházejících let poskytovat stín a ochlazení. A trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio a opět tady máme čtvrtek, tedy den filmových premiér. Do kina tentokrát můžeme vyrazit na drama Co je ti holka o introvertní Lucii a koketní Aně Marii, které se spřátelí ve sboru na katolické škole. Ovšem během soustředění na venkově Lucin zájem od tmavookého restaurátora otestuje jejich přátelství i probouzející se sexualitu. Do kin také vstupuje česká komedie Tahle party je dead o halloweenské party, která se změní v noc plnou šílenství a chaosu. A na malé diváky čeká Toy Story 5 Příběh hraček. Tady oblíbenou partu čeká další těžká zkouška. Dokáží obyčejné hračky konkurovat novému tabletu? To zjistíte v kině. Ať už vyrazíte na cokoliv, přeju hezký zážitek.

0: trošku takové ranní pohody přinesli na vlny Signál Rádia chlapíci z kapely Police. A teď před 7 hodinou už je se mnou ve studiu Lucka Sinková. Krásné dobré ráno ti přeju.
1: Hezké signálové všem.
0: Já miluju česnek, co ty?
1: No takhle, mám ho ráda třeba, přemýšlím, do čeho ho dávám, no tak v langoších, nebo na langoši je dobrý, ale určitě ho přidávám i do nějakých jiných jídel, třeba do toho, do bramboráku.
0: No bramboráky.
1: Ale jakože bych vyloženě po něm prahla, to
0: česnečka,
1: taky je.
0: Česnečka, vůbec polévky, no, na maso a tak dále, no tak je, proč o tom mluvím, protože ve Vraněnech v sobotu odstartují samozběry česneku a do 1 kg bude za 100 Kč a když nasbíráš víc než 5 kg, tak tě to vyjde na 69 korun, což je velmi výhodné.
1: Já řekl bych. To četla, říkala jsem si, tak sotva skončí samozběr jahod, tak začne samozběr česneku.
0: Je to tak, já myslím, že to skvělý čas udělat zásoby, protože až se zima zeptá, co si dělala na začátku léta, tak ukážeš spižírnu a tam zásoby česneku.
1: Jako to měly naše babičky a já to miluju.
0: Jo, jo.
1: No.
0: Tak co máš ty ve zprávách?
1: Tak o čem budou dnes jednat prezident Petr Pavel a předseda STAN Vít Rakušan, uslyšíte za chvilku. A důležitý zápas našeho represie AR si budeme moct dnes užít na velkoplošných obrazovkách, ale jenom někde, ve kterých městech, to si povíme.
0: Poslouchejte nás dál, čeká nás i Cher, Lionel Richie nebo Bananarama, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Štěrboholská spojka, tady máme hlášenou hromadnou nehodu 4 aut, kolona se táhne od Černého mostu na Štěrboholi a bouralo se taky na silnici 35 u Dlouhého mostu na Liberecku, auto tady skončilo ve svodidlech a došlo k úniku provozních kapalin na vozovku. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké čtvrteční ráno s datem 18. června stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. Ministr životního prostředí Igor Červený ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do finále výběrového řízení postoupili tři uchazeči. V Řecku bojují proti zdražování portálem na srovnávání cen potravin a zboží denní potřeby. Portál porovnává ceny tisíců druhů zboží. Služba bude k dispozici také jako aplikace a skener čárových kódů pro chytré telefony.
2: Co se děje v regionu?
4: Před kongresovým centrem Praha směrem k Pankránskému náměstí začne v červenci stavba nové haly, která pojme až 1500 lidí. Budova by měla být dokončena v září v roce 2028. Stavba vyjde na 1,35 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy zaplatí kongresové centrum ze svých zdrojů. Zbytek pak uhradí příspěvek města. Připomeňme, že Praha je od minulého roku jediným akcionářem centra. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté dnes od 18 hodin středoevropského času nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Fanoušci si dnešní zápas budou moci užít i na velkoplošných obrazovkách, které připravila řada měst. Fotbalový večer nabídnou například náměstí v Liberci a Kolíně a promítání u jezera Most chystá město Most. A sledovat zápas společně budou moci lidé také na několika dalších místech v Praze.
2: Signál Rádio počasí.
3: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno místy a také večer na celém území skoro jasno. Na horách výjimečně přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech se můžeme schladit, tam rtuť teploměru ukáže 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio. Signál
5: Rádio. Také krátce po 7 hodině jste se Signál Rádiem. Kalendář ukazuje datum 18. června a s ním také jméno Milan. Narozeniny by měl sklář Ludvík Moser, zakladatel slavné sklárny v Karlových Varech. Svíčky na dortu dnes foukne třeba hudebníka ex-Beatle Paul McCartney a kulaté 60. slaví zpěvák a textař Loufanánek Hagen. Posílám velké gratulace a už tady zároveň chystám i dnešní výročí. Jedno bude o velmi slavné bitvě. Tak dál držte signál. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte Signál Rádio, je 18. června v roce 1912, to byl den, kdy byl v Karlových Varech slavnostně otevřen hotel Imperial. Mám tady pro vás i další zajímavá výročí, pojďme si je připomenout.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2005 utekl policii během domovní prohlídky zatčený podnikatel a miliardář Radovan Krejčíř, podezřelý z podvodů a celních úniků a obviněný i z přípravy vraždy. V roce 1942 byl prozrazen úkryt parašutistů Gabčíka a Kubiše, kteří spáchali atentát na Heinricha. Neměli žádnou šanci, kostel v pražské Reslově ulici obklíčilo 800 vojáků. V roce 1937 první letoun přiletěl ze Sovětského svazu do USA přes severní pól bez mezipřistání. V roce 1882 se konal první sokolský sled. 16 mužů v sokolském kroji prošlo v průvodu Prahou a poté cvičili na Střeleckém ostrově. A v tento den se v roce 1815 odehrála bitva u Waterloo. Napoleon v ní utrpěl zdrcující porážku a tím skončilo období jeho 100denního císařství.
1: Signál Rádio.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Dnes ráno je v Česku skoro jasno nebo polojasno. Na severovýchodě se vyskytují mlhy, které se ale budou rychle rozpouštět a aktuálně měříme nejčastěji mezi 13 a 17 stupni. Teploty půjdou hezky nahoru, protože je před námi sluneční den s ledními teplotami. Bude skoro jasno až polojasno, jenom na východě může být místy oblačno a maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů. Na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. Takže ať se vám dnešek vydaří podle vašich představ a než vyrazíte ven, nezapomeňte si sluneční brýle.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, před 7:30 nám zaspívá Susan Vega a taky vám prozradím, jaké události přinese 18. červnový den.
1: Signál Rádio, očekávané události.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Pražském hradě předsedu hnutí STAN Víta Rakušana. Schůzku si vyžádal přímo předseda strany. Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení měnové politiky. Pro ekonomiku půjde o klíčovou událost, protože rozhodnutí o sazbách ovlivňuje cenu úvěrů, hypoték, kurz koruny a další vývoj inflace. Zákazníci jednoho řetězce supermarketu si dnes nakoupí pouze do 17:30, poté mohou jít zaměstnanci fandit našim fotbalistům na mistrovství světa. V Bělé pod Bezdězem začíná 23. ročník bělského balonového hemžení. Až do 21. června nabídne setkání pilotů a majitelů horkovzdušných balonů, spojeného s létáním v okolí Bezdězu, Máchova jezera a Českého ráje. Vrcholem bude večerní světelná balonová show. V Brně se dnes koná akce v rámci festivalu Víno zblízka. 14. ročník nabídne řízené degustace, ale také hudební program. V pražském paláci Žofín se dnes koná akce Noc s legendou, kam zavítá hollywoodská hvězda a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Česká reprezentace dnes odehraje druhý zápas skupiny na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Pro české fanoušky půjde o jeden z nejsledovanějších sportovních okamžiků týdne. Začátek je v 18 hodin. A dnes začíná golfové US Open 2026 ve státě New York. Jde o jeden z hlavních turnajů golfové sezóny.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě teď dospívala Susan Vega a pojďme se podívat, co se děje v provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás může zdržet na dálnici D4 na 55. kilometru ve směru na Prahu, Brno, ulice Sportovní, tady vás drží nehoda kamionu a osobáku a dlouhá kolona vás drží v Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Barrandovský most, kde se srazila 4 auta.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Přátelé, už příští týden vystoupí v pražské O2 aréně další velká hudební legenda. Po 14 letech se do Česka vrací kapela Duren Duren a 24. června odehraje koncert se svými největšími hity. A vy u toho můžete být s námi. Tento týden soutěžíme o vstupenky a pravidla jsou velmi jednoduchá. Hledejte až do pátku v našem vysílání jakýkoliv hit od Duren Duren a pak rychle zavolejte do studia na linku 910 260 910. Kdo se dovolá jako první, získá dva lístky. A pozor, hit od Duren Duren může zaznít i několikrát za den, tak buďte ve střehu. Já vám držím palce a taky doporučím kouknout na detaily na náš web signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Skupina MP Pl v ranní vysílání Signál Rádia. Pranostiky říkají, když v červnu slunce pálí, sedlák si v duchu chválí, anebo jaký červen, takový i prosinec, což by mohlo naznačovat mrazivou zimu, ale ta je ještě hodně daleko. Před námi je slunečný den s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno, jenom na východě může být místy oblačno a maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů, na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. No a hodně slunce a tropické hodnoty přinese také zítřek, tak si nachystejte zásoby osvěžujících nápojů, zmrzliny a vychlazených melounů. Teď vám posílám kapelu Europe.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: ranní vysílání Signál Rádia jsme si dali kapelu Europe, za chvíli zaspívají Blondie nebo Stranglers, ale ještě míříme na Znojemsko. Tady se pokouší o záchranu ohroženého sysla obecného a detaily k tomu přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a také Hranic na Znojemsku. Připravuje tedy obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Počítá také s obnovou a dlouhodobou péčí o stepní a travnaté plochy, podporou migrace syslů mezi lokalitami a spoluprací s vlastníky pozemků a zemědělci. Cílem je vytvořit krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze. Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování součinnosti jednotlivých opatření. Na uskutečnění projektu se proto bude podílet i organizace Alka Wildlife, která se ochraně sysla obecného věnuje dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno. Je to nový.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia a dnešní dobrá zpráva nás zavede do oblíbeného regionu filmových štábů.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Tak si představte, že Ústecký kraj je mezi filmaři natolik oblíbený, že už vyčerpali všechny finanční pobídky. Kraj celkem na 22 projektů rozdal 46 milionů korun. Peníze měli povinnost producenti utratit v regionu. Více o konkrétních snímcích nám řekne Barbora Hišková z filmové kanceláře Ústeckého kraje.
3: Pořady byly projekty Tichá pošta, seriál Petra Zeleky, Limity, byl to snímek Agněšky Holland, byly to pohádky Cukrkandl a Princezna stokrát jinak. Jsou to tradiční lokace jako zámky Boskovice, Libochovice, ale každý ten projekt je jako absolutně rozdílný, takže jsme byli od českého Švýcarska, Výběžek, Varnsdorf, Lumburg a pak se to přesouvalo do Středohoří.
0: Dotaci získal i snímek Čika Čika režiséra Šimona Holého, který se natáčel mimo jiné ve Šluknovském Výběžku. Poprvé ho uvidí návštěvníci Karlovarského filmového festivalu.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Skupina Stranglers, Always the Sun, prostě sluneční píseň do slunečného dne. Lucka Sinková už je se mnou ve studiu, vítám tě.
1: Ano, zdravím všechny.
0: Nám přicházejí ty skutečně horké dny, to už asi mnozí zaznamenali, proto je potřeba se osvěžovat a já jsem našel skvělý tip na výborný salát z vodního melounu.
1: A víš, že jsem teď myslela na meloun, ty mi čteš myšlenky.
0: Hodně mě to zaujalo, protože to se smíchají kostičky nakrájeného melounu, přidají se borůvky, maliny, ostrožiny, přidá se k tomu nasekaná máta, potom na kostičky nakrájený sýr feta nebo balkánský sýr, troška soli, troška olivového oleje, zalije se to citronovou šťávou, promíchá, vychladí, no a pak už se můžeme osvěžovat.
1: To zní dobře,
0: zní to velmi dobře. Myslím si, že to o víkendu vyzkouším.
1: Jo, tak někdo to stihne i v týdnu, není s tím zas taková práce. No.
0: A co máš ty ve zprávách?
1: Nejhorší bude nakrájet ten meloun. No tak kolik stupňů Celsia naměříme o víkendu? Bude to dost, bude to víc, bude
0: Cecilko.
1: Tak. A kolik milionů kusů volně žijící zvěře máme na našem území? No je to taky dost. Co by si tipnul, nebo kolik by si tipnul?
0: Vůbec neumím odhadnout, ale říkáš hodně, tak hodně.
1: No to víš, proto pořád bouráme, že jo? To máme už druhého srdce za měsíc a půl.
0: A za chvíli taky to nejlepší z 80. Baltimora, Ricky Epovery nebo Tom Petty.
2: Signál rádio, doprava.
0: Osobní a nákladní auto jsou v sobě na dálnici D5 na 14. kilometru ve směru na Prahu. K mírnému zdržení dochází kvůli nehodě na dálnici D4 na 56. kilometru ve směru na Prahu a dlouhá kolona vás drží přímo v Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Barrandovský most. Srazila se tady 4 auta a postojte si od Černého mostu až na Štěrboholi. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké červnové ráno stále přeje Lucie Sinková. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu včera upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednávat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Návrhy na schválení novely beze změn nebo její zamítnutí Senát odmítl. Čeká nás tropický víkend. Zítra naměříme až 34 stupňů Celsia, v sobotu až 36. Obloha zůstane jasná až polojasná. Od soboty ale meteorologové varují zároveň i před silnými bouřkami. Divoká zvěř je teď v největším pohybu. Často putuje i na stovky kilometrů za potravou, teritoriem nebo partnerem. V Česku se v posledních letech také objevuje čím dál více vlků. Ti patří k největším cestovatelům. Pohyb zvěře usnadňují ekodukty, těch je ale zatím méně než 40. Celkově volně žijící zvěře přibývá. Odhadem na území republiky žije až 3 miliony kusů. Unijní prezidenti a premiéři se budou na dvoudenním summitu EU, který začíná v Bruselu, zabývat konkurenceschopností a příštím dlouhodobým rozpočtem EU i vývojem na Blízkém východě a Ukrajině.
0: Co se děje v regionu?
2: Odborníci z České zemědělské univerzity se pustili do sčítání světlušek a pomoci jim může také veřejnost. Předmětem sčítání jsou světlušky malé. Jde o jedince, jejich samci při letu nesvítí. Samice zase nemají křídla a lucernu mají na konci zadečku. Své objevy mohou lidé oznamovat například na facebookové skupině s názvem Praha hledá světlušky. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Jaká je nálada v české kabině před důležitým druhým zápasem na světovém šampionátu, zjišťoval Lukáš Bláha.
3: Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Zkušený kouč ale před klíčovým zápasem nervozitu nepociťuje. Na tiskové konferenci v dějišti Klání v Atlantě také uvedl, že nepovažuje za handicap kop v pravé poledne tamního času.
0: Signál rádio počasí.
1: Dnešek bude oblačný až polojasný, ráno místy a také večer na celém území skoro jasno. Na horách výjimečně přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech se můžeme schladit, tam rtuť teploměru ukáže 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál rádio.
4: Dnešní vysílání Signál rádia překročilo 8 hodinu, s vámi je dál ve studiu Jirka Svoboda. A jestli byste třeba během letošních prázdnin rádi navštívili neokoukaná místa, tak vás za chvíli zavedu na sever Čech, kde jedno takové najdeme. Navíc prošlo povedenou obnovou. Zůstaňte proto dál v dosahu Signál rádia a budete vědět víc. Hezký poslech.
0: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia a zavedu vás teď na chvíli na sever Čech. Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České Lípě. Obnovu oblíbeného cíle místních turistů přibližuje mluvčí radnice Kristýna Brožová.
1: Na několika místech přibyly u stezek na Špičáku nové lavičky, návštěvníkům umožní odpočinout si během výstupu nebo si vychutnat okolní přírodu. Jedním z největších lákadel je nově upravená vyhlídka, která nabízí krásný pohled na Českou Lípu i okolní krajinu. Cestu na vrchol navíc zpestřuje 7 dřevěných soch, které vznikly při českolipském dřevosochání.
0: Špičák je výraznou čedičovou dominantou na severním okraji České Lípy. Na jeho vrcholu stojí 14 metrů vysoká cihlová věž z roku 1885 a cyklistům slouží pod kopcem od roku 2018 zhruba 3-kilometrový single track. Tak až někdy vyrazíte na Českolipsko, na Špičáku se zastavte.
2: Signál rádio.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Dnes půjdou teploty velmi nahoru a dotkneme se i tropických hodnot. Přesto asi pár stupňů bude chybět k teplotnímu rekordu. Ten dnešní je z roku 2021, kdy jsme naměřili 34 stupňů. Nás čeká slunečný den s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno, jenom na východě může být místy oblačno a maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů. Na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. A teploty budou stoupat i v těch dalších dnech. Zítra bude až 33 a v sobotu dokonce až 36 stupňů. Tak se připravte na skutečně horké počasí, které teď postupuje od jihozápadu celou Evropou.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, za chvíli dostanete skvělý tip na dnešní odpoledne a zaspívá nám Michal David nebo Eurythmics, ale ještě si pojďme říci, o čem se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministryně financí Alena Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila a věří, že původní verzi znovu sněmovna přehlasuje. Výroba osobních aut v Česku za 5 měsíců letošního roku vzrostla meziročně o 4,7% na téměř 640 tisíc vozů, z toho 41% představovaly elektrifikovaná vozidla, tedy hybridy a elektromobily. Hybridní vozy dnes tvoří více než pětinu všech automobilů vyrobených v České republice. Ekologové připravují stínový národní plán na obnovu přírody. Cílem plánu je prostřednictvím 40 konkrétních kroků zajistit, že česká krajina bude v horkém počasí nadcházejících let poskytovat stín a ochlazení. A trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek připustil, že ve druhém utkání na mistrovství světa proti Jihoafrické republice chystá změny v základní sestavě oproti úvodnímu duelu s Koreou. Národní mužstvo potřebuje v boji o postup ze skupiny zvítězit. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin našeho času.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Jste se Signál rádiem a teď od hudby na chvíli utečeme do přírody k dobrému jídlu, pití a skvělé společnosti. Z kalendáře dnes totiž na nás vykukuje výborný svátek. Je Mezinárodní den pikniků. Lidé už v minulosti vyráželi do královských zahrad lenošit na trávu z košíky plných dobrot a tahle kratochvíle se stala natolik oblíbenou, že se nejenom dočkala svého místa v kalendáři, ale na pikniky vyrážíme dodnes. Stačí tedy vzít deku, pár dobrot, láhev pití a domluvit se s přáteli. Myslím, že je to skvělý program na odpoledne. A přidám jednu zajímavost. Víte, že největší piknik na světě se odehrál v Lisabonu. Tenkrát se na něm sešlo přes 20 000 lidí.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
1: Čeští příznivci jsou v pozoru. Dva poražené týmy z úvodního hracího dne skupiny A na letošním mundialu se utkají v Atlantě, kde náš národní tým a Jihoafrická republika budou chtít získat klíčové první body. Duel startuje úderem 18. hodiny. Od 21. se střetnou v čistě evropském souboji Švýcaři s Bosnou. O půlnoci pak dojde na zápas domácí Kanady versus Katar. A druhý mač v naší skupině je na programu ve 3 ráno mezi Mexikem a Jižní Koreou. Pro Signál Rádio s držením palců našim Lukáš Bláha.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

Dobré ráno se Signál rádiem, před námi je sluneční den s letními teplotami, bude skoro jasno až polojasno, jenom na východě může být místy oblačno a maxima vystoupí na 27 až 31 stupňů. Pátek nám potom nabídne tropické počasí, poslední pracovní den tohoto týdne bude jasný až skoro jasný, k večeru se mohou vytvořit bouřky z horka a maxima zítra vystoupí na 28 až 33 stupňů. No a ještě větší horko zažijeme v sobotu, kdy při jasné nebo polojasné obloze naměříme 31 až 36 stupňů a opět se mohou tvořit bouřky z horka. Na neděli se nám mírně ochladí, bude většinou polojasno, postupně oblačno a na řadě míst se vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné a v neděli naměříme 28 až 33 stupňů Celsia. V těchto dnech skutečně poctivě dodržujte pitný režim a teď na osvěžení posílám i Rager.

0: Skupina Erasure v ranním vysílání Signál Rádia, za chvíli ABBA nebo Crowded House, ale teď ještě tip pro milovníky piva. V pátek a v sobotu byste neměli chybět na Rašínově nábřeží v Praze. Na pivní festival nás tam pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud máte rádi pivo, tak teď dobře poslouchejte. Více než 40 pivovarů totiž vyrazí se svými produkty na festival pivovarů, který v pátek a v sobotu hostí pražské Rašínovo nábřeží. Říká se, že každý pivovar má svůj jedinečný příběh. Od těch, kteří vaří pivo s láskou, až po ty, kteří do něj dávají vášeň a také kus svého pivního srdce. I letos tak na festivalu budeme moci ochutnat osvědčené klasiky, ať už jde o legendární Sedmý schod, Hravou nachmelenou opici, Divoký medket a nebo další české mini a mikropivovary. Samozřejmostí bude také food část, která nabídne všechno od street foodových klasik až po veganské překvapení. A chybět nebude ani hudba, která prý roztančí i pivní sudy. Pokud jste fajnšmekři, tak zapomeňte na kelímky, pro degustaci piv tu budou připravené skleněné džbánky. A pozor, pivní blešák bude ve znamení burzy pivních tácků, etiket a nebo pivních zátek. Volit se také budou tři nejlepší pivovary letošního festivalového ročníku. Tak si pivko užijte, to vám přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio a opět tady máme čtvrtek, tedy den filmových premiér. Do kina tentokrát můžeme vyrazit na drama Co je ti holka o introvertní Lucii a koketní Aně Marii, které se spřátelí ve sboru na katolické škole. Ovšem během soustředění na venkově Lucin zájem od tmavookého restaurátora otestuje jejich přátelství i probouzející se sexualitu. Do kin také vstupuje česká komedie Tahle party je dead o halloweenské party, která se změní v noc plnou šílenství a chaosu. A na malé diváky čeká Toy Story 5 Příběh hraček. Tady oblíbenou partu čeká další těžká zkouška. Dokáží obyčejné hračky konkurovat novému tabletu? To zjistíte v kině. Ať už vyrazíte na cokoliv, přeju hezký zážitek.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: takhle příjemně končí čtvrteční ráno na Signál Rádiu. Teď 4 minuty před 9 hodinou je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková.
1: Ahoj.
0: Já jsem tady zhruba před půl hodinou mluvil o tom, že dnes je den pikniků, což třeba dnešek je ideální počasí na to vyrazit někam na louku, nejlépe k vodě. Tam se bude piknikovat velmi dobře. A kdyby náhodou někdo nevěděl, třeba co do toho košíku zabalit, tak mám takovou radu. Dneska je totiž také den tapas, to jsou takové malé chuťovky, známe ze Španělska, a taky je den suši, tak kdo má rád syrovou rybu se studenou rejží.
1: Já jo, třeba, mě to šmakuje. A to se hodí do tohohle počasí.
0: Tak to je tip třeba, kdybyste si chtěli udělat nějaký piknik.
1: Ty ohrnuješ nos nebo co?
0: No já úplně suši úplně nemusím. Jako s ním to, ale že bych řekl wow, jako sednu si z toho na zadek, to asi ne, to si možná dám radši párek v rohlíku.
1: Já taky neříkám wow, ale chutná mi to. A ten párek v rohlíku, jak vysmat.
0: Co máš ve zprávách?
1: Tak ministr Adam Vojtěch dostal od premiéra Andreje Babiše vytýkací dopis. Proč, to si řekneme. A jižní město se podrží, Jiříku, a vy možná taky. Dnešní největší panelové sídliště v Česku dneska slaví padesátiny. Žije tu lidí, no jak v okresních městech. Tak to si povíme.
0: Poslouchejte nás dál, za chvíli OMD, Kaoma nebo Inexis, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda zastavila provoz na dálnici D11 na 70. kilometru ve směru na Hradec Králové. Dálnice je aktuálně v obou směrech uzavřená a tvoří se dlouhé kolony. Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici číslo 3 u Mirošovic na Praze Východ a zdržíte se kvůli nehodě v koloně v Praze na Strakonické na úrovni Velké Chuchle ve směru na Barandovský most. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Ministr Adam Vojtěch dostal od premiéra Andreje Babiše vytýkací dopis. Podle zákulisních informací se mluví o jeho možné výměně. Důvodem má být i analýza, podle níž by šlo v resortu bez složitých změn ušetřit 15 až 18 miliard korun. Škodu ve výši 65 milionů korun způsobil požár, který včera zasáhl skladovací halu v jedné z olomouckých firem. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat. Následný silný kouř však znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Nikdo nebyl zraněn. Jižní město, dnešní největší panelové sídliště v Česku, slaví dnes 50 let od příchodu prvních obyvatel. Panelová sídliště vznikala v Československu tehdy jako rychlá odpověď na bytovou krizi a postupně se stala běžnou součástí měst. Dnes v nich žije zhruba čtvrtina obyvatel Česka. Dodejme, že Jižní město dodnes patří k největším v zemi a domov tu má téměř 80 tisíc lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: Známý a hojně využívaný tunel mezi Žižkovem a Karlínem dozná změn. Kachlíkové obložení vyzdobí umělecké instalace, o které se postará spolek Žižkovského tunelu. Tunel se tak stane veřejnou galerií, která nabídne od mozaiky a nástěnné malby přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie až k sochařským realizacím. Připomeňme, že přednedávnem radnice v tomto tunelu snížila rychlost cyklistů na 10 km za hodinu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Aktuality z českého tenisového prostředí má Lukáš Bláha.
3: Tomáš Macháč včera večer oznámil další špatnou zprávu, která se týká jeho zdravotního stavu. 25-letý český tenista stále ještě nedoléčil zranění levé nohy, které ho limitovalo už na French Open. Přijde tak o celou travnatou část sezony a nestihne ani nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. To Nikola Bartuňková má veselější starosti, když si na pětistovce v Berlíně připsala další cenný skalp. Tuzemská naděje proti Belgičance Elise Mertensové hrála celý zápas sebevědomě i agresivně a zvítězila jasně 6-1, 6-4.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude na většině území polojasno až oblačno. Na východě a na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech naměříme okolo 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Už bylo 9 hodin a na Signál Rádiu začalo dopoledne, které nám za chvíli přijde zpříjemnit David Černý se svým pořadem Miluju Prahu. Tentokrát nás zavede na Petřín a mluvit bude nejenom o rozhledně, ale také o zdejší lanovce nebo původním kamenolomu. Nenechte si za několik minut jeho zajímavé a poutavé vyprávění ujít. S vámi je dal ve studiu Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne se Signál rádiem. Už přichází David Černý, aby nám poodhalil další zajímavosti a tajemství Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Vrch Petřín je se svými 327 metry nad mořem nepřehlédnutelnou dominantou našeho hlavního města. Je to místo opředené mnoha legendami, technickými kuriozitami i tajemstvími. Petřín dnes korunuje zřejmě nejslavnější česká rozhledna. Vznikla jako takový pařížský sen v Praze. Pokud vám Petřínská rozhledna připomíná slavnou Eiffelovku, jste na správné stopě. V roce 1889 navštívili členové klubu českých turistů světovou výstavu v Paříži. Čerstvě stojící technický zázrak v podobě Eiffelovy věže jim úplně pobláznil hlavu. Rozhodli se, že Praha musí mít vlastní Eiffelovku. A za pouhé dva roky, v roce 1891, u příležitosti jubilejní zemské výstavy, už rozhledna na Petříně stála. Vyhlídková věž měří pouhých 58,7 metrů, což je zhruba pětkrát méně než její pařížská starší sestra, která dosahuje až do výše 330 metrů. Přesto mají jejich vrcholky téměř stejnou nadmořskou výšku. Petřínská rozhledna totiž stojí na vysokém kopci, takže její vrchol se nachází ve výšce kolem 385 metrů nad mořem. Jednou ve své historii měla Petřínská rozhledna na mále. Když v roce 1939 navštívil Adolf Hitler okupovanou Prahu, prohlásil, že rozhledna hyzdí výhled z Pražského hradu a požadoval její demolici. K té naštěstí ale nedošlo. Ve stejném roce jako rozhledna byla zprovozněná i lanovka na Petřín, která zpočátku fungovala na pozoruhodném principu vodní převahy. Do nádrže horního vozu se napustila voda a z dolního se vypustila. Těžší horní vůz pak svou vahou vytáhl nahor dolní vůz. Mělo to ale hned dva zádrhele. Lanovka spotřebovávala obrovské množství drahé vody a v zimě zamrzala. Na elektrický pohon byla lanovka přestavěna až ve 30. letech 20. století. A jak vlastně vzniklo jméno Petřín? Máme hned dvě teorie. První mluví o skalách a kamení. Název Petřín z největší pravděpodobností pochází z latinského slova Petra, což znamená skála nebo kámen. Ostatně Petřín byl odpradávna obřím kamenolomem. Těžila se zde opuka, ze které je postavena většina románských a gotických budov v Praze, včetně základů Pražského hradu nebo staroměstské radnice. A červené kameny z místního červeného pískovce najdeme ve zdivu Karlova mostu. V kronikách se mu proto říkalo Mons Petra, tedy skalnatý kopec, z čehož počeštěním vznikl Petřín. Druhá verze odkazuje ke kapli svatého Petra, která na kopci stála. Nicméně historici se přiklání spíš k tomu, že kaple byla pojmenována po kopci, nikoliv naopak. V minulosti měl kopec i řadu dalších jmen. Kosmas o něm ve své kronice z 12. století píše jako o Petrovu. Říkalo se mu i vrch svatého Vavřince, podle dodnes stojícího kostela, šibeniční vrch, když na něm stála řada šibenic, a v době, kdy na jeho svazích založil Karel IV. Vinice, se mu prostě říkalo Vinice. Před příchodem křesťanství byl kopec pokryt hustými lesy a na jeho vrcholu stálo obětiště slovanského boha hromu a blesku Peruna. Jeho služebníci udržovali k jeho poctě posvátný oheň. Když český kníže Bořivoj přijal křesťanství, nechal pohanský háj vykácet a modlu svrhnout. Legenda říká, že se Perun držel zuby nechty a tak se věřilo, že se na Petříně zjevují tajuplné plameny a ohnivé jazyky, které prý mají strašit křesťany a připomínat jim staré bohy. A snad i proto na místě bývalé Perunovy svatyně stojí dnes kostel svatého Vavřince. Tento světec byl totiž upálen na železném roštu a tak se stal patronem zkrocení ohně. Stavba kostela tak měla definitivně zvítězit nad petřínskými ohňovými démony. Jsou i tací, kteří ale přísahají, že tajemné ohně petřínské jsou vidět dodnes. Ochraňují nás svatý Vavřinče. Pro Signál rádio David Černý. Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia a jestli milujete nevšední zážitky, tak si ode dneška do neděle nenechte ujít v Bělé pod Bezdězem už 23. ročník bělského balonového hemžení. Tahle akce přitahuje piloty i fanoušky

0: balonového létání z celé republiky. Naplánované jsou ranní i podvečerní lety s výhledy na krajinu kolem hradu Bezděz, Smáchova jezera a Českého ráje. A velmi atraktivní je večerní světelná show balónů. Více je na našem webu signalradio.cz, kde najdete i další tipy, kam vyrazit.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem.

0: Hvězda 80. zpěvačka Sandra v dopolední vysílání Signál rádia. Za chvíli Air Supply anebo Starship, ale ještě si bere slovo kolega Luboš Dvořák, který nás pozve na Olympiádu dětí a mládeže.
1: Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná od roku 2003 a je určena sportovcům od 12 do 16 let věku. Letos konečně přišla na řadu Praha. Ta první byla v Pardubicích, Brno ji hostilo dokonce už dvakrát. Mladým sportovcům tato akce navozuje atmosféru opravdové olympiády a nejsou uchození o zapálení ohně a další ceremoniály. Od pondělí je centrem olympiády pražské výstaviště. Například v křížíkových pavilonech bude mít zázemí šerm, lukostřelba, stolní tenis, judo, karate a sportovní gymnastika, včetně skoků na trampolínách. V Troji jsou vodní slalomáři, na kurtech Sparty tenisté a ve sportovní hale Královka basketbalistky. Celkově je připraveno na pondělí 33 sportovišť po celé metropoli. V pavilonu C je olympijský dům a okolí se promění v playzónu. Vyzkoušet bude možné až do čtvrtka AI robotickou ruku, virtuální realitu, hobby horsing, disc golf a další aktivity i soutěže. Sportu zdar přeje Luboš Dvořák.

0: 4 minuty před 10. hodinou máte naladěné Signál Rádio, právě nám zpívala kapela Oceán, za chvíli další zprávy a po nich Bee Gees, Michael Jacksona nebo Madonna, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Brno, Merhautova ulice, tady vás drží nehoda 3 vozidel, včetně tramvaje. Praha, ulice k Barandovu, tady se srazila 2 osobní auta ve směru na centrum. A pozor taky na nehodu na dálnici D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz.
1: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
2: Signál Rádio, zprávy.
3: Pěkné červnové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ministr životního prostředí Igor Červený ve Vrchlabí jmenuje dnes nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Vítěze výběrového řízení uvede do funkce podpisem jmenovací smlouvy při tiskové konferenci v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek u sídla správy Krnap. Letní provoz domácnosti může být nákladnější, než se na první pohled zdá. Klimatizace, bazénová filtrace, ohřev vody na častější sprchování nebo lednice pracující v horku ve vyšší zátěži. To vše patří mezi položky, které se během prázdnin velmi rychle sčítají. Náklady na 2 měsíce letního provozu tak mohou u 4členné domácnosti přesáhnout 10 000 korun. Díky jednoduchým opatřením lze přitom u energeticky náročnějších variant snížit náklady téměř o polovinu. Ceny ropy dnes klesají po zprávě, že prezident Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které otevírá cestu k mírové dohodě. Severomořská ropa Brent před hodinou ztrácela 2,5% a sestoupila pod $78 za barel. Americká lehká ropa se nacházela pod $75 za barel.
2: Co se děje v regionu?
4: Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha Bubny postoupila mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní Českou cenu za architekturu. Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, Horánská multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
3: Druhé utkání české reprezentace na mistrovství světa proti JAR mohou příznivci fotbalu v Praze dnes sledovat v barech, pivovarech, restauracích i v kině. Zápas proti JAR bude jediným ze 3 duelů českého týmu ve skupině, který se odehraje během dne středoevropského času. Začne v 18 hodin. Úvodní zápas s Jižní Koreou začal minulý pátek ve 4 ráno středoevropského času a souboj s domácím Mexikem pak bude 25. června o hodinu dříve. Tedy ve 3 ráno.
2: Signál Rádio, počasí.
3: Dnes bude na většině území polojasno až oblačno. Na východě a na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech naměříme okolo 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
5: Dobré dopoledne se Signa Rádiem, už bylo 10 hodin a v kalendáři máme datum 18. června. V roce 1999 to byl den, kdy zpěvák Prince vyhrál soud. Obžaloba tvrdila, že ukradl nápad na svou kytaru ve tvaru vlastního symbolu. Zůstaňte s námi, protože se toho z hudební historie od nás dozvíte za chvíli víc. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Také dnes dopoledne jste v té správné společnosti Signál Rádia a už je tady nachystaný kolega Lukáš Bláha. Připravil několik událostí z hudební historie data 18. června.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na jejich začátku řadíme zpátečku až do 18. června 1948. Nahrávací společnost Columbia Records tehdy spustila hudební revoluci. Houslový koncert Felixe Mendelssohna vyšel na vinylové dlouhohrající desce s 33 1/3 otáčkami za minutu. Do té doby byla muzika prodávána na 78 otáčkových šelakových deskách, na které se vešly jen dva songy, jeden na každou stranu. S masovou produkcí vinylů přišla možnost vydat celé album. I přes nástup kazet a CDček ovšem neupadly do zapomnění, naopak se dnes jedná o nejprodávanější fyzické nosiče.

Posouváme se za rokem 1983. Švýcarská banda Yellow v něm poslala do světa jako první hudební projekt vůbec třídimenzionální disk, který si jeho majitelé mohli užít pouze s 3D brýlemi. V uších jim k tomu zněl single I Love You. I hate to love you all the same. You know, baby, driving is a serious game. I love you. I know. I love you. I know. When I get older, losing my head. Melodie Paula McCartneyho z roku 1967 s názvem Až mi bude 64 se stává skutečností, když ex-Broke oslavil 18. červnový den před 20 lety přesně tolikáté narozeniny. Zmíněná píseň původně vyšla na beatlesáckém slavném Seržantovi.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Přátelé, blíží se termín koncertu legendární britské kapely Duran Duran. Vystoupí v pražské O2 aréně už 24. června a vy u toho můžete být s námi. Dnes zatím ještě výhra nepadla a tak je velká šance, že se tak brzy stane. Mějte proto nastražené uši a hledejte v našem vysílání jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. Ten nejrychlejší, kdo se dovolá, získá 2 lístky. A připomínám, že výhra může padnout i několikrát za den, vždy mezi 8 ráno a 8 večer. Tak vám držím palce a na detaily určitě koukněte na náš web signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia. Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpíval George Harrison, Got My Mind Set On You. Máme 10 hodin, 42 minut přesně, se mnou ve studiu Lukáš Frelich. Vítám tě, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak co, už je venku horko?
1: Je horko.
0: Je tam horko.
1: A bude horko a bude ještě hůř.
0: No, ono se přidá dokonce i vysoká vlhkost vzduchu, takže bude dusno. Doporučuje se v těchto dnech právě pít hodně mátový čaj, vlažný, minerální vody. Měli bychom se vyhýbat ledovým nápojům, protože ty ledové nápoje nás chladí v podstatě jenom na chviličku, ale pak způsobí to, že tělo se začne přehřívat ještě víc než běžně. Také jsou dobré jídla, která jsou plná vody, to znamená saláty, vodnaté ovoce a tak dále. A pro posluchače z Mladé Boleslavy tady mám dobrou zprávu. Dneska se tam částečně otevírá koupaliště, a to za snížené vstupné.
1: To je krása. Já jsem ještě četl v těchto vedrech pozor na sycené nápoje, protože tím, jak obsahují bublinky, tak ho vypiješ méně a tím pádem se můžeš dostat do deficitu citu v příjmu tekutin.
0: No výborně, to jsou zajímavosti. Další se dozvíte od Lukáše v jeho dalším vysílání. Jirka se loučí. No a zítra v 6 ráno se na vás budu zase těšit. Teď posílám Buggles.

0: The Cure, 4 minutky před 11. hodinou. Krásné dopoledne, tady je Signál Rádio. Za chvíli Samantha Fox, Stevie B nebo třeba Bonnie Tyler, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 194. kilometr, tady je nehoda náklaďáku s osobákem. Neprůjezdná zpevněná krajnice v současnou chvíli, ale můžete se i tak nárazově zdržet. Další komplikace vás potom čeká přímo v Praze na Libuši. Libušská ulice před kruhovým objezdem na Konratickou spojku. Tady srazilo osobní vozidlo chodce, na místě jsou záchranné složky a tady se zdržíte do 10 minut. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Rádio Zprávy.
1: Hezké červnové dopoledne přeje Lucie Sinková. Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec byl také vedoucím kanceláře bývalého ředitele parku, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Vyšetřování podezření na korupci mezi zkušebními komisaři u řidičských zkoušek komplikuje situaci uchazečům o řidičský průkaz. V některých regionech to vede k omezení dostupnosti zkoušek a prodlužování čekacích lhůt, což se dotýká jak autoškol, tak i samotných žadatelů o řidičák. Švýcarsko oznámilo, že zítra hostí zahájení jednání o mírové dohodě mezi USA a Íránem. Slavnostní podpis memoranda ale podle médií neproběhne, protože dokument už měl být podepsán elektronicky předem.
0: Co se děje v regionu?
2: Venkovní koupaliště v Berouně včera spustilo letošní sezónu. Areál čekal na příhodné počasí a otevřel zatím denně od 12 do 19 hodin. Od soboty ale přejde do letního režimu s otevírací dobou každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště letos testuje novinku v podobě experimentu se zůstatkovou vodou. Ceny tu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Olympiáda dětí a mládeže startuje už po víkendu v Praze. Jedná se o republikovou soutěž všech krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let. Centrem olympiády dětí a mládeže bude pražské výstaviště. Například v křižíkových pavilonech bude mít zázemí šerm, lukostřelba, stolní tenis, judo, karate a sportovní gymnastika, včetně skoků na trampolínách. V Troji budou vodní slalomáři, na kurtech TK Sparta Praha tenisté a ve sportovní hale Královka basketbalistky.
0: Signál rádio, počasí.
1: Dnes bude na většině území polojasno až oblačno. Na východě a na horách se mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. V Beskydech naměříme okolo 19. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
0: Signál rádio. Signál
3: rádio. 11 hodin a 2 minuty, hezké dopoledne přes Signál Radio. Nová výstava, která mapuje trhy, je připravena pod ještědem. Podrobnosti přidám za moment, s vámi Lukáš Frelich a na start Black.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Sweet Harmony, teď s námi na Signál Rádiu. Taky jste se v 70. a 80. letech jezdili do Liberce na oblíbené a vyhlášené liberecké výstavní trhy. Tomuto fenoménu se věnuje ve městě Poděštědem nová výstava zdejšího Severočeského muzea. Jedna z kurátorek Petra Šťovičková k tomu říká.
1: Celé to město vlastně tím žilo, takže všechny výlohy se proměnily, všechny poutače směřovaly k výstavišti, všechny instituce, divadla, galerie, muzeum připravovali speciální výstavy, dokonce se sem dovážely filmy z Karlovarského festivalu, aby se mohly třeba děti celý den dívat na filmy ve městě, aby maminky mohly nakupovat.
0: Během libereckých výstavních trhů přijíždělo do města až 600 tisíc návštěvníků. Liberec se tak každoročně na několik týdnů v létě stával centrem módy, inovací a zábavy. Kdybyste si tento fenomén chtěli připomenout, zajďte se podívat do tamního Severočeského muzea.

0: vaše. Další podrobnosti jsou taky na našem webu, tak se mrkněte signalradio.cz a buďte ve střehu, protože mám takové tušení, že Duren Duren ještě dneska nezazněli.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Elton John. Staví se málo, pomalu, není dostatek odborníků ani pracovníků. Tohle jsou problémy, kterým musí čelit stavebnictví a výstavba nových domů. Jenže nyní se může všechno změnit. V Japonsku představili dvoupodlažní dům, byl vytištěn na 3D tiskárně za pouhých 14 dní a teď pozor, splňuje veškeré normy, to znamená, že dokáže odolat i zemětřesení. Na fotografiích dům vypadá velmi útulně. Možná, že tahle technologie je vlastně nadějí pro celé stavebnictví po světě. Třeba kdyby takhle rychle začaly růst domy i u nás, bylo by to fantastické.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. O záchranu ohroženého sysla obecného se pokoušejí na Znojemsku. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sysla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a také Hnanic na Znojemsku. Připravuje tedy obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Počítá také s obnovou a dlouhodobou péčí o stepní a travnaté plochy, podporou migrace syslů mezi lokalitami a spoluprací s vlastníky pozemků a zemědělci. Cílem je vytvořit krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze. Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování součinností jednotlivých opatření. Na uskutečnění projektu se proto bude podílet i organizace Alka Wildlife, která se ochraně sysla obecného věnuje dlouhodobě. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Katie Dennis, 2 minuty před 13. hodinou. Za moment Foreigner, Suzy Quattro nebo třeba Alphaville. To nejlepší z 80. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na jižní spojice u sjezdu do Braníka, tady je nehoda 2 osobních vozidel. A pozor, ještě dejte na pražském okruhu 22,5 km ve směru k dálnici D7. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, na místě je policie a projíždí se ve snížené rychlosti. Šťastnou cestu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
1: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
2: Signál Rádio zprávy.
3: Ve čtvrtek 18. června vám společnost dělá Signál Rádio a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Společnost Voda Želivka, která provozuje největší úpravnu vody v Česku a jednu z největších v Evropě, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutu 250 000 korun. Důvodem byly chyby ve více než 2miliardovém tendru z roku 2022. Pokuta je pravomocná, potvrdil je předseda úřadu Petr Mlsna. Naprostá většina Čechů si věří, že se dokáže připravit na změny na trhu práce. Aktivně se na ně však připravuje pouze 37%. Více než polovina se pak učí metodu pokus omyl. Pracovníci mají také důvěru ve své schopnosti ovládat digitální technologie. Téměř polovina z nich je přitom vůbec nevyužívá. Vyplývá to z aktuálního průzkumu.

0: Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Do Brna míří desítky tisíc fanoušků. Už zítra tam startuje Velká cena republiky silničních motocyklů. Policie zavádí rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření a doporučuje přijet s velkým předstihem. U vstupů budou kontroly zavazadel, ráno se chystají i pyrotechnické prohlídky tribun. Situaci budou policisté sledovat pomocí dronů a další techniky.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je většinou polojasný až oblačný, především na východě území a na horách se během dne mohou vyskytnout ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Ochladit se můžeme v Beskydech, tady rtuť v teploměru ukáže 19 stupňů. To byly zprávy a teď hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
0: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Nové stezky nebo místa k odpočinku jsme odhalili dnes v našem ranním vysílání. Vše si připomeneme za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady je George Michael. Užívejte odpoledne.
2: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Foreigner teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Ještě před začátkem hlavní prázdninové turistické sezóny přinesl Jirka Svoboda v ranním vysílání tip na zajímavý výlet. Pozval nás na sever Čech.
2: Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České Lípě. Obnovu oblíbeného cíle místních turistů přibližuje mluvčí radnice Kristýna Brožová.
3: Jedním z největších lákadel je nově upravená vyhlídka, která nabízí krásný pohled na Českou Lípu i okolní krajinu. Cestu na vrchol navíc zpestřuje 7 dřevěných soch, které vznikly při českolipském dřevosochání.
2: Špičák je výraznou čedičovou dominantou na severním okraji České Lípy. Na jeho vrcholu stojí 14 metrů vysoká cihlová věž z roku 1885 a cyklistům slouží pod kopcem od roku 2018 zhruba 3-kilometrový single track. Tak až někdy vyrazíte na Českolipsko, na Špičáku se zastavte.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 81 a získal spoustu ocenění. Dusty Springfield, Prince a nebo třeba Madonna. To jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910-260-910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je jeden z nejúspěšnějších singlů Británie. Stal se nejprodávanějším hitem ve Spojeném království, kde se ho prodalo přes 1,560,000 kopií, což z něj činí 23. nejúspěšnější single v historii britských singlových hitparád. Dokonce v roce 2015 byla píseň britskou veřejností v anketě zvolena 7. nejoblíbenější písní 80. let. Proto vám ji taky hrajeme. Human League, Don't You Want Me?
1: Magneťák, Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Adams nebo Cliff Richard, prostě to nejlepší z 80. Teď zprávy a doprava.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Kunratické spojce, tady je nehoda osobáku s cyklistou, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na začátku Chlumecké ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a šťastnou cestu. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný červnový den vám ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. Výjimečný trest 25 let vězení žádá žalobce pro 48-letého Jiřího Kudličku z Moravského Berouna na Olomoucku, obžalovaného z vraždy, pokusu vraždy a její přípravy. Podle žalobce má na svědomí smrt kolegy ve Štemberské zbrojovce a otravu dalšího. Nápoje otrávené jedem na krysy, olovem či morfinem líčil loni také na bezdomovce v Olomouci. Podle obžaloby ještě chystal proti zasahujícím policistům výbušný systém. Muž otravu kolegy i výrobu výbušnin popřel. 9 dětí se zažívacími problémy převezli záchranáři v noci na dnešek do nemocnic na jihu Čech. Všechny děti byly na školní akci u přední výtoně na Českokrumlovsku. Měli průjem, zvraceli a bolela je břicha. Po kompletním zajištění byly transportovány na dětská oddělení okolních nemocnic. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh počítá i s povinností migrantů spolupracovat s úřady či se vznikem takzvaných návratových center.
0: Co se děje v regionu?
2: Před kongresovým centrem Praha směrem k Pankráckému náměstí začne v červenci stavba nové haly, která pojme až 1500 lidí. Budova by měla být dokončena v září v roce 2028. Stavba vyjde na 1,35 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy zaplatí kongresové centrum ze svých zdrojů. Zbytek pak uhradí příspěvek města. Připomeňme, že Praha je od minulého roku jediným akcionářem.

0: centra. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her 2024 podlehly 0-3. Uhrály maximálně 17 bodů v setu. A čeští fotbalisté dnes od 6 večer našeho času nastoupí na mistrovství světa v Americe proti JAR. Fanoušci si dnešní zápas budou moci užít i na velkoplošných obrazovkách, které připravila řada měst. Například Praha, Most, Liberec a Kolín.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je většinou polojasný, místy oblačný. Počítejme také s tím, že na východě území a na horách se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 18.6. bylo hodně bohaté na události ve světě hudby. Víc prozradím za moment. S vámi Lukáš Frelich a teď i Mike Oldfield.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bryan Adams, teď s námi na Signál Rádiu. Dnes je tomu 78 let od hudební revoluce. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Na jejich začátku řadíme zpátečku až do 18. června 1948. Nahrávací společnost Columbia Records tehdy spustila hudební revoluci. Houslový koncert Felixe Mendelssohna vyšel na vinylové dlouhohrající desce s 33 1/3 otáčkami za minutu. Do té doby byla muzika prodávána na 78 otáčkových šelakových deskách, na které se vešly jen dva songy, jeden na každou stranu. S masovou produkcí vinylů přišla možnost vydat celé album. I přes nástup kazet a CDček ovšem neupadly do zapomnění, naopak se dnes jedná o nejprodávanější fyzické nosiče.

Posouváme se za rokem 1983. Švýcarská banda Yellow v něm poslala do světa jako první hudební projekt vůbec třídimenzionální disk, který si jeho majitelé mohli užít pouze s 3D brýlemi. V uších jim k tomu zněl single I Love You.

Melodie Paula McCartneyho z roku 1967 s názvem Až mi bude 64 se stává skutečností, když ex-Brouk oslavil 18. červnový den před 20 lety přesně tolikáté narozeniny. Zmíněná píseň původně vyšla na beatlesáckém slavném Seržantovi.

0: Takhle zní signál rádio Aren Paris. Jestli patříte mezi milovníky piva, doporučuji si na zítřek a sobotu udělat volno od práce. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Frankie Goes to Hollywood, Cher nebo Bee Gees se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Hezké odpoledne. Máte rádi Zlatý mok? Pak se v pátek a v sobotu vydejte na pražské Rašínovo nábřeží. Na festival piva zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud máte rádi pivo, tak teď dobře poslouchejte. Více než 40 pivovarů totiž vyrazí se svými produkty na festival pivovarů, který v pátek a v sobotu hostí pražské Rašínovo nábřeží. Říká se, že každý pivovar má svůj jedinečný příběh. Od těch, kteří vaří pivo s láskou, až po ty, kteří do něj dávají vášeň a také kus svého pivního srdce. I letos tak na festivalu budeme moci ochutnat osvědčené klasiky, ať už jde o legendární Sedmý schod, Hravou nachmelenou opici, Divoký medket a nebo další české mini a mikropivovary. Samozřejmostí bude také food část, která nabídne všechno od street foodových klasik až po veganské překvapení. A chybět nebude ani hudba, která prý roztančí i pivní sudy. Pokud jste fajnšmekři, tak zapomeňte na kelímky, pro degustaci piv tu budou připravené skleněné džbánky. A pozor, pivní blešák bude ve znamení burzy pivních tácků, etiket a nebo pivních zátek. Volit se také budou tři nejlepší pivovary letošního festivalového ročníku. Tak si pivko užijte. To vám přeje Honza Navrátil.

0: pohodové rytmy, do práce, hezky pěkně na odpoledne, co se hodí, to jsou Simply Red. Za moment budeme hrát znovu to nejlepší z 80. let. Připravené ABBA, Rick Astley, anebo třeba zpěvačka Sandra. Teď už nesmí chybět zprávy a info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Bouralo se v Praze na Libuši a v Dobronické ulici osobní vozidlo srazilo chodce. Na místě jsou záchranné složky, jezdí se obtížně jedním jízdním pruhem, vytváří se kolona. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď zprávy s Honzou Navrátilem a začínáme maximálními cenami paliv. Ty v pátek klesnou opět o další desítky haléřů. Nafta zlevní o 51 haléřů na maximálních 37 korun a 4 haléře za litr. Cena benzínu klesne o 32 haléřů na 40 korun a 52 haléřů za litr. Pohonné hmoty budou zlevňovat i v dalších dnech, míní to analytici. Cena nafty by mohla brzy klesnout k 36 korunám za litr. Benzín bude zlevňovat pomaleji. Po necelém roce se opět na brněnský okruh vrací kolotoč motocyklového světového šampionátu MotoGP. Tribuny Masarykova okruhu tak opět zaplní natěšení fanoušci z celé Evropy. Na akci se chystá nejen brněnský dopravní podnik, který vypraví dvě mimořádné tramvajové linky, ale také policie. Ta upozorňuje, že například nad celým okruhem platí bezletová zóna. Všechny nepovolené přelety, tedy i dronů, tak budou eliminovány. Belgický ministr obrany oznámil, že Brusel letos předá Ukrajině 7 stíhaček F-16. Dohromady by Ukrajina do roku 2029 měla od této země získat 53 těchto letounů. Dodávky budou vyřízeny v době, kdy Brusel obdrží ze Spojených států nové letouny F-35, které právě F-16 nahrazují.
0: Co se děje v regionu?

0: Vyškov se poprvé představí v rozsáhlém historickém dokumentu, který diváky provede od pravěkých osad až po dramatické období husitských válek. Premiéra filmu Vyškov zrození města nabídne ve čtvrtek 25. června unikátní pohled na dějiny regionu i místa, která dnes lidé běžně míjejí. Podle Eliáše Urbana, tvůrce projektu, jde o snahu ukázat město v novém světle. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Sport. České tenistky sehrají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové s Velkou Británií v úterý 22. září. V čínském Shenzhenu tak otevřou celý finálový turnaj, který bude vrcholit o 5 dní později. A pokud Česká republika uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se tento turnaj hrát v Praze a také v Brně.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují od 27 do vysokých 31 stupňů Celsia. V noci na pátek bude jasno a teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Páteční den bude s jasnou oblohou, na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 30 do 34 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 25. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
3: 15 hodin 4 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment vás pozvu do archivu, který vás bude bavit. Na start London Beat, s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Duran Duran, Ordinary World.
1: Se signálem na Duran Duran. Na Duran Duran.
0: Výherní single zazněl a já se ptám, kdo s námi vyrazí na koncert. Halo, tady Signál Radio, dobrý den.
2: Halo, dobrý den, Ondřej.
0: Ondřej, já vás zdravím, dovolal jste se správně a dvě vstupenky na koncert Duran Duran jsou vaše?
2: Díky vám.
0: Není vůbec zač. Už víte, koho vezmete s sebou na koncert 24. června do O2 Areny?
2: No, asi přítelkyni.
0: Výborně.
2: Tak to zaslouží.
0: Ondřej, užijte si s přítelkyní večer, myslím si, že to bude skvělá show, při který si užijeme i trošku nostalgie a hezkých vzpomínek. Vydržte mi ještě prosím chvilku na telefonu, jo?
2: Jo, děkuji.
0: Tak, lístky máme rozdány, to je krásné takhle odpoledne a já doufám, že zůstanete dál s námi ve spojení, protože kdykoliv Duran Duran můžou v našem playlistu zaznít třeba ještě jednou, nebo taky dvakrát, tak buďte ve střehu, další podrobnosti máme na webu signalradio.cz.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Velká ikona 80. let a Freddie Mercury. Dnes odpoledne bych chtěl ještě připomenout náš archiv, ve kterém najdete všechny zajímavé rozhovory, i ten včerejší, kdy byla řeč o Rally Bohemia a navštívil nás pilot s ředitelem soutěže. Nechybí ani všechny díly pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. To vše si můžete kdykoliv přehrát na našem webu, třeba v klidu večer doma, až budete relaxovat.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte.

0: Taneční rytmy Pet Shop Boys bude 3/4 na 4 a ve studiu Signál Rádia dojde ke střídání. Terka Veselá je tady, ahoj.
1: Ahoj.
0: Takhle, když třeba ty maluješ doma pokoj, jak dlouho ti to trvá?
1: Já popravdě nevím, kdy jsem naposledy malovala pokoj.
0: Aha.
1: Takže nevím, můžu ti říct, jak dlouho mi trvá namalovat obraz.
0: Maluješ obraz?
1: Já maluju obraz, ale už asi rok a půl.
0: Rok a půl maluješ obraz?
1: Jo, protože jsem si vybrala obrovský plátno.
0: Ano.
1: A vždycky se k tomu dostanu třeba tak jednou za 2 měsíce.
0: Ale moment, co na tom je na tom obraze? Kde jako bereš tu inspiraci, kreslíš podle nějaký svojí fantazie nebo předlohy, nebo
1: hele,
0: co tam je?
1: Obojí, je to příroda, je to les, louka, nebe, západ, teda, no nevím, jestli ještě západ nebo východ slunce, prostě je jako příroda.
0: Jasně, ale to je jako představa v tvé hlavě, nebo to děláš podle nějaký fotky nebo místa, kde jsi byla?
1: Je to podle fotek.
0: Podle fotek.
1: Víš, že já si jako vezmu třeba nějaký les, tak tam nakreslím podle toho, nebo namaluju podle toho ty stromy, potom zase mám nějakou jinou fotku louky, podle toho maluju tu louku.
0: Výborně, kdy to bude tak hotový?
1: No podle mě tak za další 2 roky.
0: Tak za 2 roky uděláme dražbu ve vysílání Signál Rádia. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Ahoj.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio. I v 16 hodin pro vás máme aktuální zprávy. Ministr zahraničí Petr Macinka by chtěl na podzim otevřít generální konzulát Česka v Miami. Pracuje se například také na zřízení zastupitelského úřadu v Ománu, řekl to ministr. Bývalý prezident Václav Klaus dostal dnes vyznamenání od ministra zahraničí Petra Macinky. Ministr exprezidenta ocenil za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Podle ministra Klausovo jméno dodnes rezonuje v zahraničí. Ruská metropole Moskva a oblast okolo ní čelila v noci na dnešek největšímu ukrajinskému dronovému útoku za poslední dva roky. Tvrdí to tamní úřady a také média. Zasažena byla mimo jiné rafinerie na jihovýchodě města. Podle starosty Sergeje Sobjanina se střelili Rusové přes 190 dronů. V celé moskevské oblasti bylo podle úřadů zraněno nejméně 16 lidí.
3: Co se děje v regionu?
4: Známý a hojně využívaný tunel mezi Žižkovem a Karlínem dozná změn. Kachlíkové obložení vyzdobí umělecké instalace, o které se postará spolek Žižkovského tunelu. Tunel se tak stane veřejnou galerií, která nabídne od mozaiky a nástěnné malby přes světelné a zvukové instalace, video a fotografie až k sochařským realizacím. Připomeňme, že přednedávnem radnice v tomto tunelu snížila rychlost cyklistů na 10 km za hodinu.
3: Sport.
4: 13. tenistka světa Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Francouzku Diane Parejovou porazila 6-2 a 6-2.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Venku je polojasno a teploty měříme pořád vysoko, mezi 27 a 31.

0: 10 stupni Celsia. V noci na pátek bude jasno, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Páteční den nám nabídne jasnou oblohu, na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se během pátku budou pohybovat mezi 30 až vysokými 34 stupni Celsia. Na horách naměříme také vysokých 25. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio.
2: Hezké čtvrteční odpoledne, máme chvilku po čtvrté hodině a vás od mikrofonu zdraví Terka Veselá. Dnes je den jako dělaný na to se plácnout někam k vodě. Určitě takových dnů bude jenom přibývat, podle toho, co říkal Honza Navrátil. Ale ne všude je voda ke koupání ideální. Jak zjistit, zdali je vámi vybrané koupaliště v pořádku, se dozvíte tady už za pár minut. Předtím ale osmdesátky.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na pohodových vlnách se vezete díky Signál rádiu, ale možná také díky blížímu se létu. S přicházejícími prázdninami do terénu začínají totiž vyrážet i hygienici, kteří odebírají vzorky vody v přehradách a koupalištích. Poté vyhodnocují, zda je voda vhodná ke koupání. Ředitelka krajské hygienické stanice v Liberci Jana Losová nám teď prozradí, jak si laický rozbor vody může udělat každý návštěvník koupališť.
1: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
0: S rostoucí teplotou se rychleji množí sinice, které zároveň zvyšují pH vody. Přemnožené sinice pak způsobují různé vyrážky, svědění kůže nebo záněty spojivek a v horším případě i střevní a žaludeční potíže. Proto tedy než vyrazíte k vodě, tak si raději na webu hygienické stanice ověřte, jak je na tom vámi vybraná vodní plocha. Pohodové léto!

0: Ze Signal Rádia vás zdravila Lionel Richie. Po půl páté vás pozdraví Cyndi Lauper nebo R.E.M. Ale teď si pojďme připomenout soutěž, která probíhá tento týden, tedy už pouze do zítřka. A to soutěž o dva lístky na koncert kapely Duran Duran. Ta se k nám podívá po neuvěřitelných 14 letech, a to už příští středu 24. června, kdy ovládne O2 arénu. Pokud byste kapelu chtěli na vlastní oči a uši vidět a slyšet i vy, pozorně poslouchejte naše vysílání a jakmile v něm zazní jakýkoliv hit od Duran Duran, i hned volejte do našeho studia. Komu to zvedneme, ten se stává výhercem dvou vstupenek a může vyrazit na nepochybně legendární koncert. Tak držíme palce a kdyby vás o soutěži cokoliv dalšího zajímalo, vše najdete na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Ve 4:45 si 80. léta připomínáte díky Signál Rádiu, kde nás už za čtvrt hodinky čekají kromě hudby také zprávy Honzy Navrátila, tak se na ně počkejte, ale do té doby nám budou hrát UB40, John Travolta s Olivií Newton-John nebo Enya. Signály z
1: regionu. Značka Lias, tedy liberecké automobilové závody, byla slavná éra poválečného rozvoje nákladní dopravy. Hlavní závod na kompletaci byl v Mnichově Hradišti. V Liberci se vyráběly motory a v Rýnovicích autobusy. To byla tehdejší struktura podniku. Po roce 1989 se to nějak celé zvrtlo a ze slávy i té Rally Dakar se nákladňáky přesunuli do muzeí a soukromých sbírek. Před třemi roky si však Mnichovo Hradiště připomnělo rok 1953 a vzpomínkové oslavy to byly velkolepé. Tento víkend to nadšenci historie chtějí zopakovat. Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciály, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
2: Signál Rádio a hudba 80. Vás vrací do mládí.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 17. hodina je tady. Další zprávy na Signálu přichází právě teď. Bankovní rada České národní banky dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Znamená to první úpravu měnové politiky po 13 měsících. Krátce před dnešním rozhodnutím Bankovní rady České národní banky premiér Andrej Babiš varoval před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku.
2: Tak naši bankéři mají pocit, že oni umí vlastně řešit tu inflaci a my máme pocit a dokonce důkaz, že my ji umíme řešit. A máme druhou nejnižší inflaci v Evropské unii, takže já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
1: Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru Ondřeje Prokopa z hnutí ANO, a to kvůli kauze nepřiznaných bytů. Nahradil ho další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer. Útok na Moskvu je spravedlivou odvetou za ruské údery na ukrajinská města, při kterých byl mimo jiné poškozen pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra. Dokud bude hořet Ukrajina, tak bude hořet také Moskva, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Co se děje v regionu?
1: Nedávno dokončená přestavba nádraží Praha-Bubny postoupila mezi užší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu. Spolu s nádražím je ve výběru například kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, horánská multifunkční hala v Jihlavě a nebo dřevostavba dostupného bydlení ve Žďáru nad Sázavou. Česká komora architektů vítěze vyhlásí 12. listopadu.
0: Sport.
1: Karolína Plíšková zdolala na tenisovém turnaji v Nottinghamu Američanku Katie McNaleyovou 6-4 a 7-6 a postoupila tak do čtvrtfinále. A ještě zpráva z fotbalu. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal tu víceletou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je stále teplo.

0: Teploty měříme od 27 do 31 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha jasná, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Páteční den bude také s jasnou oblohou, na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme mezi 30 až 34 stupni Celsia. Pokud plánujete cestu na hory, tam počítejte s teplotou kolem 25. Tolik další zprávy. Vracíme se k 80.
1: Signál rádio.
2: Přesně tak, vracíme se k 80. S úderem 17. hodiny se vytvořil nový playlist, který vypukne hitem od Laurie Branigan. Ale než se tak stane, tak bych chtěla popřát všem Milanům k svátku. Dnešek 18. června je právě jejich, takže pokud nějaký Milan poslouchá, všechno nejlepší. Teď už ale pohodový poslech 80., kterými vás provází Terka Veselá.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na šest se vezete na vlnách Signál Rádia, které fandí samozřejmě nejenom osmdesátkám, ale i fotbalu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
0: Už za 15:45 vypukne pro Česko letos druhý zápas na světovém mistrovství ve fotbale. Čeká nás soupeř z Jihoafrické republiky. Pro oba týmy je to prý klíčový zápas. My na to, abychom měli reálnou šanci na postup ze skupiny A, prý musíme dnešní zápas vyhrát. Několik hodin před zápasem se ale bohužel situace pro náš národní tým zkomplikovala. Levý bek David Jurásek si měl při včerejším tréninku přivodit zranění stehonního svalu. Na šampionátu to pro něj nejspíš znamená konec a levý kraj za něj prý zřejmě zaujme Alexander Sojka. Přímý přenos z americké Atlanty vypukne už v 18 hodin a my vás o něm budeme samozřejmě informovat.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Na české osmdesátky jsme na Signál Rádio zavzpomínali s Daliborem Jandou. Po krátké pauze od hudby, kterou si teď dáme, se ale zase podíváme do světa, a to za CC Catch, Take That a Madonou.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: 4 minuty před 6 nám na Signál rádiu Erasure zpívali hit Star. 80kovou štafetu přidají Diana Ross, Kool & The Gang nebo Abie, ale než jejich singly zazní, my se podíváme do ulic a dnes naposledy předáme slovo Honzovi Navrátilovi.
1: Signál rádio doprava.
0: Těsně před 18. hodinou se dejte pozor na rozvadovské spojce kousek před nájezdem na D5 ve směru na Plzeň. Srazila se tu dvě osobní auta a je tu neprůjezdný levý jízdní pruh. Bezpečné cesty pro dnešní podvečer vám přeje Signál rádio.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkézyho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz.
4: Signál Rádio, zprávy.
5: Hezký podvečer, s 18. hodinou na signálu je čas na další zprávy a začínáme je maximálními cenami paliv. Ty v pátek klesnou opět o další desítky haléřů. Nafta zítra zlevní o 51 haléřů na maximálních 37 korun a 4 haléře za litr. Cena benzínu pak klesne o 32 haléřů na 40 korun a 52 haléřů. Pohonné hmoty budou zlevňovat i v dalších dnech, míní to analytici. Cena nafty by mohla brzy klesnout k 630 korunám za litr. Benzín bude zlevňovat pomaleji. České dráhy vypraví mimořádný spoj na festival Colors of Ostrava. Colors Express pojede z Prahy do Ostravy ve středu 15. července a o 4 dny později se bude vracet. Rodina a zástupci města uložili urny spisovatele Milana Kundery a jeho ženy do hrobu na ústředním hřbitově v Brně. Připomeňme, že Kundera zemřel v Paříži v roce 2023. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes řekl, že Ruská federace plánuje pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na kterých závisí bojeschopnost ukrajinských ozbrojených sil. Řekl to dnes, tedy v den, kdy Ukrajina provedla masivní útok na moskevskou oblast.
4: Co se děje v regionu?
5: Venkovní koupaliště v Berouně včera spustilo letošní sezónu. Areál čekal na příhodné počasí a otevřel zatím denně od 12 do 19 hodin. Od soboty ale přejde do letního režimu s otevírací dobou každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště letos testuje novinku v podobě experimentu se zůstatkovou vodou. Ceny tu zůstávají stejné jako v loňském roce. Jednorázový vstup vyjde na 150 korun.
4: Sport.
5: Karolína Muchová dohrála na turnaji v Berlíně v osmifinále se světovou 28. Američankou Madison Keysovou, prohrála 4-6 a 5-7. A do čtvrtfinále tenisového turnaje v Nottinghamu postoupila Marie Bousková. Nasazená čtyřka porazila domácí Hannah Kulmanovou 7-5 a 6-2.
4: Signál Rádio, počasí.
5: A dnešní zpravodajství končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno a teploty měříme stále vysoko, kolem 30 stupňů Celsia. V noci na pátek bude jasno a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni. Páteční den nám nabídne jasnou oblohu, na horách se mohou výjimečně vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a nejvyšší denní teploty se během pátku budou pohybovat mezi 30 až 34 stupni Celsia. Takové byly zprávy na signálu ve čtvrtek s datem 18. června. Pokračujeme osmdesátkami. Hezký poslech přeje Honza Navrátil.
4: Signál Rádio. Signál Rádio.
6: Krásný podvečer všem, co ladí Signál Rádio. Máme 6:02. Čas, kdy se v éteru objeví co nevidět hit Chain Reaction od Diany Ross. Ale taky čas fotbalu. Akorát nám vypukl zápas Češi proti Jihoafrické republice, který se odehrává v americké Atlantě. Konečně nám to taky jednou vyšlo do denních hodin, takže určitě běžte fandit. Ale samozřejmě pro ty, kteří teď zápas sledovat nemůžou, ho budeme sledovat. Tak držte palce a zároveň mějte pohodový poslech.
4: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: byly Cool and the Gang na Signal Radio, kde pro vás sledujeme fotbal a nesu krásné zprávy, protože hned v 6. minutě prvního poločasu Češi zápas otevřeli gólem, a to konkrétně Michal Sadílek. Skóre je tedy 1-0 pro nás a teď už minuta 14. Pro teď ale Jirka Svoboda a dnešní výročí.
1: Ladíte Signal Radio, je 18. června v roce 1912. To byl den, kdy byl v Karlových Varech slavnostně otevřen hotel Imperial. Mám tady pro vás i další zajímavá výročí, pojďme si je připomenout.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2005 utekl policii během domovní prohlídky zatčený podnikatel a miliardář Radovan Krejčíř, podezřelý z podvodů a celních úniků a obviněný i z přípravy vraždy. V roce 1942 byl prozrazen úkryt parašutistů Gabčíka a Kubiše, kteří spáchali atentát na Heinricha. Neměli žádnou šanci, kostel v pražské Reslově ulici obklíčilo 800 vojáků. V roce 1937 první letoun přiletěl ze Sovětského svazu do USA přes severní pól bez mezipřistání. V roce 1882 se konal první sokolský sled. 1600 mužů v sokolském kroji prošlo v průvodu Prahou a poté cvičili na Střeleckém ostrově. A v tento den se v roce 1815 odehrála bitva u Waterloo. Napoleon v ní utrpěl zdrcující porážku a tím skončilo období jeho 100denního císařství.

0: Hodinkové ručičky ukazují 4 minuty před 6:30. Vy jste se Signál rádiem, kde pro fotbalové nadšence nemám žádnou novinku. Skóre je i ve 23. minutě prvního poločasu stále 1-0. Ale pro nás, takže dobrý. Co ale mám, tak je přehled pro nadšence 80. A v něm je Elton John, Army of Lovers nebo Spandau Ballet. Tak se na ně počkejte.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádiu.

0: Naším společníkem je Signal Radio, kde na chvíli nakoukneme do Atlanty za fotbalem. Zápas Češi, Jihoafrická republika je ve 41. minutě prvního poločasu. Po prvním gólu se zatím ani jednomu z týmu další dát nepodařilo. Se skóre 1-0 tady momentálně vedeme nad soupeřem, tak snad se následující 4 minuty nic nezmění. Ale teď pojďme zpátky k nám, konkrétně do Prahy, kde je prý taky plno sportu. Více vám ale poví kolega Luboš Dvořák.
1: Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná od roku 2003 a je určena sportovcům od 12 do 16 let věku. Letos konečně přišla na řadu Praha. Ta první byla v Pardubicích, Brno ji hostilo dokonce už dvakrát. Mladým sportovcům tato akce navozuje atmosféru opravdové olympiády a nejsou uchuzení o zapálení ohně a další ceremoniály. Od pondělí je centrem olympiády pražské výstaviště. Například v křížíkových pavilonech bude mít zázemí šerm, lukostřelba, stolní tenis, judo, karate a sportovní gymnastika, včetně skoků na trampolínách. V Troji jsou vodní slalomáři, na kurtech Sparty tenisté a ve sportovní hale Královka basketbalistky. Celkově je připraveno na pondělí 33 sportovišť po celé metropoli. V pavilonu C je olympijský dům a okolí se promění v playzónu. Vyzkoušet bude možné až do čtvrtka AI robotickou ruku, virtuální realitu, hobby horsing, disc golf a další aktivity i soutěže. Sportu zdar přeje Luboš Dvořák.

Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer všem posluchačům Signál Rádia. S vámi je stále Terka Veselá. Já vás moc zdravím. Před námi je další 60-minutovka, 80. Zazní Eurythmics, Shaking Stevens nebo Donna Summer, která mi teda svým jménem hezky nahrává. Blíží se nám léto a jelikož typů na výlety není nikdy dost, tak právě v této hodině také jeden dostanete. No ale samozřejmě k tomu všemu pro vás sledujeme i mistrovství ve fotbalu. V zápasu našeho národního týmu a jeho Africké republiky skončil první poločas. A to se skóre 1-0 pro nás. Tak snad si náskok udržíme i v druhém poločasu, který vypukne přibližně za 5 minut.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Baterky vám dobíjí osmdesátkové hity, jako je You Drive Me Crazy, který jsme se teď hráli na Signal Rádiu. Baterky ale dobili i fotbalisté, kteří momentálně v Atlantě započali druhý poločas. Češi nad Jihoafrickou republikou stále vedou 1-0, ale teď si pojďme dát slíbený tip na výlet. Pokud si chcete užít čerstvý vzduch, les, sluníčko, ale i trochu kultury, našla jsem pro vás zříceninu hradu Zlenice, nedaleko obce Senohraby. Tam nejenom, že je krásná příroda, která nabízí možnost příjemné procházky, ale i samotná zřícenina stojí za navštívení. Původní hrad býval sídlem významného rodu pánů ze Zlenic, ale od roku 1465 je rozpadlý a opuštěný. Jediné, co se dochovalo, je zbytek věže, proto může zřícenina působit velmi nenápadně. To ale neznamená, že se obejde obdivu. Naopak, například Karel Hynek Mácha nebo Josef Lada si ji zamilovali natolik, že ji použili jako motiv v mnoha obrazech. Tak uvidíte, jestli si ji zamilujete i vy, pokud vyrazíte, ale teď už Hot Stuff od Donny Summer.

0: Dopřáváte si osmdesátky na Signál Rádiu. Co nevidět, to zazní Roxette nebo Patrick Swayze s Wendy Fraser. Kdyby se vám ale zachtělo, tak si můžete poslechnout i nějaký hit dle vašeho výběru. Za chvíli nás totiž čekají signály pro radost. Takže až uslyšíte výzvu, určitě neváhejte a zavolejte do studia na 910 260 910. Budeme se těšit. A já ještě přidávám rychlý pohled na fotbal. Zápas Češi, Jihoafrická republika je v 67. minutě a to stále se skóre 1-0 pro nás.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Pořádný náš romantiky jsme se dali na Signál Rádio, kde nám další song zahraje posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Jirko, ahoj, my jsme si před chviličkou potykali, tak tě zdravím.
2: Ahoj, Teresko, správně, dáma má nabízat týkání jako první, takže já tě moc zdravím a přeju ti krásný podvečer.
0: Děkuji i tobě, a co dneska zahrajeme?
2: No prosím tě, domluvili jsme se spolu dneska, no já jsem to prostě dneska nechal na tobě, mně se nechtělo dneska nic vybírat po těch horkách, ty jsi říkala, že máš ráda Phila Collinse,
0: je
2: taky moje srdeční záležitost, no prostě Signál Rádio hraje doopravdy jenom ty nejlepší pecky 80. let, takže písničku věnuju nám dvěma, vám všem do Signál Rádio, tvým všem kolegům, zprávařům, editorům, všem posluchačům, no a jak říkám, jak jsme se bavili, mají být teďka o weekendy hici, tropy, takže hlavně žádná nějaká fyzická zátěž, dodržíme pitný režim, no a hlavně přežijeme to ve zdraví.
0: To jsi krásně řekl, tak moc děkuju, já jsem vybrala teda In The Air Tonight a posílám
2: to
0: všem. To
2: vybrala, Teresko, jsi šikovná holka.
0: Tak pěkný poslech.
2: Mějte moc krásně a krásný večer. Mějte pěkně, rád jsem tě slyšel, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

Na Signál Rádio pro vás hrajeme to nejlepší z 80. let, ale dnes k tomu pro vás sledujeme i mistrovství ve fotbalu. V 83. minutě zápasu nás Jihoafrická republika bohužel dorovnává. Skóre je tedy 1-1. Do konce zápasu zbývají 3 minuty.

0: Signál Radio. Signál Radio.
1: Hezký večer všem, co ladí Signál Radio. S vámi je stále Terka Veselá. Ale co nevidět, to bude i kolega Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti. Určitě si je nenechte ujít, ale jinak pro vás mám zprávu z mistrovství světa ve fotbale. Zápas našeho národního týmu s Jihoafrickou republikou akorát skončil, a to remízou 1-1. Na další, poslední zápas skupiny se můžete těšit už příští čtvrtek 25. června ve 3 ráno a národní tým se přesune do Mexico City. Tak se máte na co těšit, ale pro teď 80.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: éteru Signal Rádia zněl hit With or Without You od YouTube. Mikrofon od kapely ale přebírá kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na jejich začátku řadíme zpátečku až do 18. června 1948. Nahrávací společnost Columbia Records tehdy spustila hudební revoluci. Houslový koncert Felixe Mendelsona vyšel na vinylové dlouhohrající desce s 33 a 1 třetinou otáčkami za minutu. Do té doby byla muzika prodávána na 78 otáčkových šelakových deskách, na které se vešly jen dva songy, jeden na každou stranu. S masovou produkcí vinylů přišla možnost vydat celé album. I přes nástup kazeta CDček ovšem neupadly do zapomnění, naopak se dnes jedná o nejprodávanější fyzické nosiče.

Posouváme se za rokem 1983. Švýcarská banda Yellow v něm poslala do světa jako první hudební projekt vůbec třídimenzionální disk, který si jeho majitelé mohli užít pouze s 3D brýlemi. V uších jim k tomu zněl single I Love You. I hate to love you all the same. You know, baby, driving is a serious game. I love you. I know. I love you. I know. Melodie Paula McCartneyho z roku 1967 s názvem Až mi bude 64 se stává skutečností, když ex-Broke oslavil 18. červnový den před 20 lety přesně tolikáté narozeniny. Zmíněná píseň původně vyšla na beatlesáckém slavném Seržantovi.

0: půl deváté si na Ládu necháváte zpříjemňovat hudebním návratem do osmdesátek. Pokud ale někdy budete mít chuť i na něco jiného než hudbu, na Signál Rádiu pro vás máme i zajímavé rozhovory nebo rubriky a pořady, jako je Miluju Prahu s Davidem Černým. Tohle všechno pro vás ukládáme do našeho archivu, ve kterém si cokoliv můžete kdykoliv přehrát. Tak stačí jenom navštívit www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. For inspiration.

S Jasonem Donovanem jsme se na Signal Rádiu dostali do 4 minut před 8:45, což je čas, kdy se s vámi pro dnešek rozloučí Terka Veselá. Mějte hezký zbytek večera, pěkný víkend. Já se na vás budu těšit zase příští týden a vy si teď i nadále užívejte ty nejlepší osmdesátky, které vám už za pár minutek přinesou Rod Stewart, Bonnie Tyler nebo Milli Vanilli. Tak se mějte pěkně.

0: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
0: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
0: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.